Utrechta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

jího másla vložiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma a plakala, stála za dveřma.

děťátko, přinésti do vroucího oleje vložiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohán posnídá, pak ho ten zlý pohán

rožen strčiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma a plála.

talíř vložitě, zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví, a děťátko k němu promluví.

Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomývá.

Jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uvážeš si kolem krku, ve Valtické poručíš si 4 deci rumu a utopelce k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, než mi přijde někdo.

Věk 35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončit ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete ten nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebu je venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.

tam reš nebo cíchu, a nebo mladost moju. Nebo mladost moju. A nebo mladost.

na parketách zůstaly. Pravda je tenká, černá šmouha. Na schodech stopy, jako by ještě dýchal. Za dveřma na dvůr, jim letá strouha.

Dny a týdny škrtají, život si letí, vypadá jasně. Na tvoje fotky dívám se už jen potají, v noci v půl třetí píšu ti básně. Uběhlo pár let, vzpomínky se točí pořád dokola. Chci tě zas vidět, nebo aspoň strašně nahlas zavolat. Lásko, vrať se mi, vrať se.

Barcelony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys odstoupil.

stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce mrzačí.

Folk je železná košile. Radio Folk.

než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská

Savaş Autay. Savaş Autay. Savaş Autay. Zrcadlo žádám, denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu.

Lodnický uzel, tam se to houpe, až půjde o krk. Mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka

tak proč bych ještě vyčkával? Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky schlízí, obrysy domů v dálce mizí, tak naposled ti zamává.

mít věčný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: roku vyhledám.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

stromy se odvážně dopředu sklání a čas se rozchází rozvážným krokem. Tma spolkla chodníky na černé stráně, jen světlo prosvítá v štěrbinách oken. Dva stíny na obzor váhavě vkročí a měsíc odráží dvě tváře bledé jako dvě veliké a modré oči. Vlévá se do sebe

ona spatří hlas a on uslyší tělo. Až ráno zastihne je v tichém obytí. Nocí tiká čas, čtvrt, půl a celou. A každá vteřina je víc.

děťátko, přinésti do vroucího oleje vložiti. Peče se děťátko jak ryba.

na železný rožek strčiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma a plakala.

pýtalíř vložitě. Zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví. A děťátko k němu promluví.

každej z nás je nedvěd. Nedvěd, protože každej z nás je svým způsobem medvěd. Protože každej z nás je nedvěd. Nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, tento soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně, jsou zcela normální, jako jste třeba vy, přátelé, úplně stejní. No a my máme právo se domnívat, a my se to také domníváme, že vlastně,

0: don't shake.
1: Some of them might.
2: Když má člověk v kapse spoustu

vzniká spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každej chlap a ženský vařili a balili prsty, to když se někdo do ruky sek. Večer se

trochu žít. První somlouva další vztah, aby svobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přečíst na dluh života, aby jí zdvořilý a za rohem pak kopnout vzteky do zdi. Večer ji drčel v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odkázeli a nevraceli se, jenom velká myš se měla na zpátek.

na jiště nedohlédnout. Jenom se řadit a neohlížet se v křečova se dřív, aby chutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlíd.

já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón jste jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky

se svět. Nemusíme přeci vůbec nikam jet. Stačí se jen dívat rytmu pořadu a potichu stárnout, než přijdem na řadu. Opustíme vzory.

srdce se ti možná rozletí na tisíc pruhovaných achátů a pak už nastane čas nám.

Všechno se odehrává na mrazu, nejlépe na zrušené zastávce. A někdo musí přijít k úrazu, jeden si musí zahrát na dravce, ten druhý do jehněte vžije se, bez hlesu počká, až to odnese.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Kdybych dokázal přemluvit čas,

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba.
2: To není na bázeň.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.
2: To srdce se mi propadá. To v hlavě koně hrabou.
1: Bomba.
2: To není na bázeň.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.

těžká víčka a chuť něco vypít, kabát na sebe. Ulicí dolů oči mi svítí jako svíčka, jako tamhle ten byt, kde mají schody do nebe.

než jsme šli už spát. Řekl můj náhlý spolujdoucí, hele kámo, je to všechno marný.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

plátny listí, rádio hlásí, léto je pryč, slunce zývá a líně svítí, zima už to ví, jde hledat klíč. Vítr zafouká ze strání a polí.

vedla. Ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

kdo se podiví. Vlasy řídnou, občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody.

oči máš uhrančivý, sladký a zelený, jak rozkrojený kiwi, o to nic. Ale jak to říct, tvý dlouho brvíčivy, jsou z kosty květeny, jsou subtropický divy, o to nic.

Srb posekal kosu, hřebík mlátil kladivo.

jedna za druhou. Paličkové bubínky rytmus hledají. Sousedé si před usnutím, co si šeptají.

Včera jsem se zeptal Hryhorie, jak se má a jestli ještě žije.

Plena Body, Mosi Commerce, Radio Folk.

Stalo se mi při modlení, že mi řekli, to správný není, a já jim to tenkrát věřil. Brzy jsem zapomněl, jak jsem dřív žil. Stalo se mi po půl roce, připadal jsem si jak vonuce, přitom mi jen knížku dali, aby si mě k sobě vzal.

se mi za 2 měsíce. Vydělal jsem si na tisíce, sotva na tom něco změní, že moje svědomí

a tolik špíny. Proč nedělal to radši jiný? Musel jsem však držet hubu a krok. Pro moji banku to byl slušný rok.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: pán a prachy nežere. Vážně, nežere.
1: Řekl mi chlápek, ty seš moc hodný a to je písně jemný jsou. Něco tam brnkáš, zamrazí v zádech a pak ti včely hulí.

na pořád z těch zdí jeden dvínkan. A všechny ty, co měl jsem rád,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Před zrcadlem dívka stojí, o svou krásu

Ten lampiony, lampiony budem. Už. Ta paní naproti mě možná i sní. Má kurty pro platě, co sní? Modraví dále klání. Smutně a pomalu sen sentiment.

kdušarým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled

Hledem na slabá záře za stromy z pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

Pučálkovec a Mina, tu zedivně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka, jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance, Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má. I když na město zas dosedá prach, otevři oči, my už nemáme strach. Jsou v nás tyhle ty pocity, jsou v nás. Hrajeme, pocity jsou v nás. Tak nám je znám.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím, něco je pravdou, a nebo jen se zdá, tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach.

kdo si na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní, neb všechny ohně prý.

ten, kdo promění lásku do šestáku, ať se chystá soudný den. Já měl hádku s andělem o duši mou, hádku s andělem.

Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně.

se až písknou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlemi budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc bolí první vražda.

netuším, kam vlastně míří. Asi se chystají do boje. Pěšec E4.

0: rychle se vrátím na zem. Jezdec D3. Obejdem spolu ještě hodně polí, než bitva skončí a podáme si ruce. A když nás bolest neubolí, možná si podáme tělo i srdce.
1: Někdy ti málem věřím, když říkáš, že mě máš rád, jen přitom nesmíš ztrácet hlavu. Dáma H1 mat.

jeden malý Eskimo sám uprostřed grónských vod smutně přišel o život. Může za to rádio, hudbě propad Eskimo, to je ono, ťuklo ho a tehdy se to zvrtnulo. Místo aby šel na lov, koupil sobě čembalo, levně se to sjednalo.

Jo, kdo začíná s muzikou, podstupuje riziko, odtud plyne pravidlo, nekupujte čembalo, aby se vám nestalo to, co zažil Eskimo, než uprostřed grónských vod.

já už jdu. Jestli tohle má být opravdu konec, vypni mě. Klidně to zmáčkni. Já se teda samozřejmě nebojím. Já jsem v životě neudělala nikomu nic zlého. Ano. No, až na... No, to je jedno. Každopádně teď mi sem kvůli tomu už nevolejte. To vyřešíme všechno až tam. No, a ještě vlastně. No, a to je jedno.

0: o de faca do trofeiro, trofeiro. Ja, wat gaat zien? Já pořád odcházím. Pořád odcházím. A ještě jsem vám chtěla samozřejmě říct základní sdělení téhle desky. Který... by mělo přijít samozřejmě až úplně na konec.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

jako stromy podťaty. Léto zdárně chystá vlastní konec, většina má podovolený. Študáci už dělají zase, aby měli v zimním čase čím zaplatit.

se směj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

věřit. Jako očím zuhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti.

Kačky na pohřeb ti půjdou a ty splavy modrý. Zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat. Vzal tě čert a voda, víckrát se nevracej do naší světnice. Musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

láhev vína si dám. I když vlastně ten večer domů chtěl psát, pozdrav

Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obrali je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce na otázku.

Šiškově stuhla tuhle rázem krčma celá, když tam Lojza vykřikoval, že všechny oddělá. Na bébé pak výpověď už nedoznala změny, dodal jen, že oddělat chtěl zameškaný směny. Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě.

přes. Hned mezině přisedla, chutných jídel pojedla. Na zdraví všem připěla, tůze všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčím. A to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka. Ty scházej jedině, naší slavné hostině. A už diví kačí rod, trhá žabku.

pokornou svou hlavu, sehni k ramenům. Kyrilie, Kyrilia, nevěř Boleslavu, bratru krutému. Kyrilie, Kyrilia, sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči.

hodovali pily. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave, můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na německou říši táhni v čele vojsk, Kyrilie, Kyrilia.

0: pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš.
1: Je krátce po 10. hodině.
2: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Prý zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Prý strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen.

0: Na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zjív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Schovávejte hlavu pod deštníky, když začne padat olověnej prach a stromy vadnou jako planety.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl. Taky jsem

0: det jeg fik, fik, fik til. Jenže takový chrybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obněkči dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita. Nakládnout se do syta, či věřit rybce, kam až jde realita? A kde je fik, fik, je lepší vzhůru lítat, či jít po šipce, kam až jde realita? A kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik?
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

je ze mě. Však to jsem netušil a je mi z toho marno, že smrt by měla být ke mně. Že já umřu a řekněte mi, co teď s tím

pyžamu, zbyvanu či ve vikvamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu, jsi štědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel ven, tak potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona

0: a smienky zestárly.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

cesta se stáčí jako nekonečný kruh. Kdo čeká od ledna, jestli zas přijde leden, s úžasem na hodinách, které ví čtvrt, sám sobě zkousne roubík namazaný medem. Život mu neprodlouží žádná cizí smrt.

prosite si sirkou škrt. Z jiskry za vesmírnou lodí se v slunci nové světlo rozhoří. Obkročmo nad hrobem rodí, na dně já mi hrobní kleště přiloží. Jáma je malá naděje, nad námi modřín ještě je. Vysoký modřín, což tak se oběsí.

Síla už chybí a i srdce nějak změklo. V tom věčném, nekonečném kruhu bolestí. Uhasit moře, vzkřísit smrt, podpálit peklo. Kdo tohle zkoušel, může mluvit o štěstí. I slečna nevinnost je dávno vdaná paní. Stále má srdce čisté, úzující v dlaních. S ním se jí dobře stává, ale špatně spí. Jen ti, co svoje lásky vykupují zradou, chtějí mít nad postelí růženec a kříž. Pečlivě zamknou svůj dům ti, co nejvíc kradou. Bez vrtí řetě

0: sete si váží a supluje v jednu a o životě vlastně houby ví.
1: Pořád bych vanil a Bůh ví, co řešil, když padl seš na hlavu, klidně se

plec je otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

0: starodávném hradu, není tam klidný spaní. Chodí tam bílá paní, praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu, srdce mi podivně klepe, tuším tady záhadu. Boty tupou po schodech, do mě straší duch.
1: A náhle táhle začne pištět, prask
0: a zbyl po něm puch.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je smartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrát.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Bylo nebylo, jak se tak říká, na horách, pa i v dolinách. Prej zasněžilo i na Sahaře, psalo se o tom v novinách. Všechno je možný, i v dolní Lhotě, plánky v Plotě mohli by mluvit. Nechci se chlubit, ale já mám jasno. Andělé někde kynou,

tvoje karma. Chtěl bych mít pobyt zdarma, žádnej třetí, a pak děti, a pak děti. Bylo nebylo, jak se tak říká, na horách, pa i v dolinách. Pršely ryby na plný pecky, psalo se o tom v novinách. Všechno je možný i v dolní lhotě, plaňky v plotě mohly by mluvit. Nechci se chlubit, ale já mám jasno. Andělé někde kynou nad krabí mlhovinou, možná jsou v sedmém nebi, tam já nechci. Mně stačí tvoje karma, chtěl bych mít pobyt zdarma, vedle tebe žádnej třetí, a pak děti.

стань тиха. Otupí se o ten, který zraňuje a píchá. Je to jen kámen, který čeká, až ho voda omele. A každá jizva bojovníka časem zdobí na těle.

Prvý jsem do školy šel. Na rozdíl od ostatních mám hlasů, já minimální radost z toho měl. Ta dobrá paní snad to tušila a s přísností světice mě šoupla na samotku do poslední lavice.

přeplavu moře a zmizím ti v buši. Zavrtíš nevěřícně hlavou, ale na těsnej obradu klícky.

0: před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jednou si usekneš z poháru strachu, snad naději novou zní. Potkáš se s těmi, co jdou v první řadě,

doby, kdy si ti zdál snadný svět. Hrajeme každej svou partii šachu, máme i barevná políčka v ní.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem klíč.

Nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil tíhu věd.

nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud si stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy neviděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud neztratil

to jenom na mapách jsou ohrady a každá země svoji čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když noci telegraf babího léta

Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neslžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní hudce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem.

cestou z protivína do Těšínova nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu zády k protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou vinu.

0: pro ty nové není třeba slov, to už je Těšíno.
1: Je krátce po 16. hodině.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Folk je železná košile. Rádio Folk.
1: Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách prací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov 11. středa. Zkusím je nestratit, než vyprázdní se scéna a naše obětí už nebudou tak pevná. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Strkám peníze do pefin, protože bankám nevěřím. Sedávám takhle den, co

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jsem do souřadnic, na sobě v tu chvíli už nic. Tak nebojte se, slečinky, až dojde u mě na činky. Budete tu mít dvorce, co nevejde se do vzorce. Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak, vím jak často a kolikrát to všechno.

kdo dělá to chladno a černo. Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

Holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí vpředu nukleární zbraně. I holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky. Holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky. Ale žádná, věř mi, neumí být ráda.

Strička, až ňadra poskočí a udělají ping. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy a holky jednoduchý jako prázdnej světlík, ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak ornela muty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná, věř.

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak řekl pan velitel.

čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili báji o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli,

S niekerým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnu šla hned a jak ze starým.

Jediné, co nevíme, si startku nebo Spartu. Bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý pat se buberu, banda s kuzrumem borům nemůže uškodit, když pije

Proč je to jednodušší, když jsou hluché obě uši? Někdo jen to, co chce, slyší, nejvíc slyší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší. Hluchavka má hluchá ucha, baste někdy ucho, kuchá ucho, kuchá ucho, kuchá ucho, kuchá ucho. Zacpaný špunt v jednom uchu, zjasní věm ve vnitřním sluchu, ej chuchu, ej chuchuchu. Místo hudby jenom ruchy, to pak, abys nebyl hluchý. Kdo neslyší ani vzdechy, ach, ach. Kdo neslyší ani vzdechy, tomu nepomůžou odposlechy, ach, ach. Někteří však jasně tuší, že je ještě jednodušší, než poslouchat zvuky uchem, to je radši vnímat břuchem. A pokud jsme celý hluší, poslouchejme ticho v duši. Poslouchejme ticho v duši. Poslouchejme ticho.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

právě zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemné. Panosy, a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku,

záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

se nedíváš. Jak laně tvý dlaně, kdo je vodí po pěšinách.

ぜひ知らんためのVelké vozy písku zavážejí strach. Lidé tiše plynou.

Disney svato zaš. Hej ty tam, jsi ty tam, nebo pobloudilej.

jak na trobendívka bílá. Modlitbou pláč svůj provází a k poslednímu

dal jak lomikar. Do dne a do roka, za zvuku baroka, se rodí rokoko. Do nocí hledíme a vlastně nevíme, zda je to opravdu, anebo jenom tak na oko. Do dne a do roka, za zvuku rokoka, se rodí secese. Do nocí hledíme, všichni tam musíme, ale nechce se. Chtěl jsem okřiknout jej, myslím savonétně, ale neměl jsem slov, jimiž to lze.

Tak se na vteřinu zastavil čas. Mně se zježila srst, já ucítil strach. Kdo má na spoušti prst, je vrah.

mysl protrhl tvu, jako rybářům síť, jako sudičce řeč a niť. Té noci špatně jsem

0: Příběh je prostý a začíná tady. Sedím si v hospodě
1: mezi kamarády.
0: A zrovna když u piva upijím pěnu, naproti u baru uvidím
1: ženu.
0: Ta žena je krásná, její neskutečný mlady mi říkají kámo.

0: kytary a piva a naproti mě se posadila Iva.
1: A ještě mi říká, hele, ty tomu nebudeš věřit, ale 80% toho, o čem se v té písni zpívá, se stalo.
0: Já chci rapovat v hustý rapový kapele, jenže ten můj blbej kukuč vypadá tak nesměle. Celý život hrál jsem jenom folk a country a celý život budu hrát jen folk a country.
2: Ty chceš rapovat v hustý rapový kapele, všechny nás tu hodně ostře posílat do prdele. To ti ale těžko někdo uvěří, když ty ten majcou ruce svíráš, držíš jako ukulele.
1: Proto se stalo.

Říkáš mi, každý hledá, jak umí. A pak típáš cigáro v kavárně Slávie, v tváři ti rabujou stíny. Severák v lidech se zvedá. Ty umíš psát písničky, musíš ji najít, do všech svých songů

co bys řekl procházce Prahou? Ty mluvíš, já mlčím, nábřeží pulzuje, dojdem až k tančícímu domu.

barevný zdi je s trubkou černou, dává help, až mě to dusí. Vybrat si cestu, ale kterou? Říkáš, že doufáš, když o to prosím, že ke mně přeci přijít musí.

vedle mě září Jan Nepomucký, vyleštěný japonskými brzdy, stíny nám neodplavou. Ale když už jsem tady,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vím, jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody,

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád měl pilu dobře nabroušenou.

uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, otevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil obálku, uzavřel aktovku, položil aktovku. Uchopil obálku, rozevřel obálku.

odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zaletil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku.

tančil jsem s Marií v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo, zednický varhany, forte a tak dále. V říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už lezla jak štěnice. Dědkové slintali, jaký má stehniska. Kroksum, krok, kroksum, krok, ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie, jsou z tebe celý hin, já jsem tvůj Dalibor, Otelo, Lohengrín. Když se mi nepodáš, dám ti

tančil jsem s Marií ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava, dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

mrcho, čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost, zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země, já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pár facek, vyhráli vejvoda,

se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli mě svoje smolné věnce,

do nich se občas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý přívaly slaných vod. Já prkno poseté žhavými půlměsíci, rejnoky kostra.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zůstal starý gramofon. Pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádný for, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Když se tehdy přineslo na talířku křupky,

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi

most, někde v louce voda pádí, kolem zhromáždění rádců, jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

Brady mosto, ještě váhám, ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

chlápu smrti, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže. Spočí číst jízdní řád, kolej, cíl a čas. Je tisíc míst, co můžou hřát, tisíc někde v nás. Na půl smích a na půl strach,

na před očima dál. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dál. Padal sníh a na zím sám nám před očima dál.

ptačí blues, je půlnoc pryč, už budem muset jít. Mus je hnus a dlouhej byč, víš, muset není.

0: zase po 22. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

zelenej, po špičkách přemož svůj hlad a strach, voní jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní, nadech.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

smutek na duši, strýci a rtuši, prý býval kdysi krám. Stajá židle dům, co byla dřív trůn, kde já si tak rád hrál. Střípky vzpomínek jako plamínek a padá na ně prach. Svíce dohoří, všechna pohoří, nejde stejně překonat. Dnes už vím, co chtěl si vlastně říci. Venku zůstanou jen psi a kouzelníci. Dnes už vím, co chtěl si vlastně říci. Venku zůstanou jen psi

zase stojíš na tom nádvoří, kde se tenhle příběh stal. Dneska nejsi už ten malý kluk, co si tady tak rád hrál. Dětství uteče, vidíš člověče, prostě je to tak. Smutek na duši, strýci Artuši a zas nám ujel vlak. Dnes už vím, co chtěl si vlastně.

Možná je to jenom pohádka nebo příběh, co se stal. Stará židle, dům, kulatý stůl, všechno, co jsem kdysi znal. Meč v kameni a dobrá znamení tě cestou provází. Smutek na duši, strýci, artuši, už mi to

někdo klepe, někdo stále obtěžuje. Je mi lépe, když zapomenu, že tu je. Je tu v domě, já vím o něm, on ví o mně. V našem domě, já vím o něm, on ví o mně. Žijeme tu vedle sebe hezkou chvíli. Ani větu jsme spolu nevyměnili. Vím, že tu je, že tu někde existuje. Jistě tu je, někde tady je.

Vlastně jsem mu nikdy neviděl do ksichtu. Jenom jednou, a to bylo v kontralichtu. Připadal mi ale nějaký povědomí. Připadal mi podezřele povědomí.

potkáme. Bojíme se, že se vlastně dobře známe. Klec by spadla, je to pohled do zrcadla. Klec by spadla, je to pohled do zrcadla.

Den se oblík do azuru, na nebi se mráček bílá a z bazénu křížkem vzhůru vzlétá lekla a kvapela. Stóny nad pozemských chorů, na půl ryba, na půl žena, křídla andělů dík chloru, voda barví do zelena.

hrozem, které maximálně zvládne, když se snaží po velknoze tedy.

vracilal a povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas, a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš tou škatují, víš, hochu, já jezdil skoro se vším, mě už i sám popovický kozel na svém špetě nosil, a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou, víš, to povídám ti já. Řidič, ten tvrdý chleba má, ví, co je motor, rotor, akumulátor, stator, kondenzátor, karburátor, kráčející exkavátor, rozdělovač, palec, kastle, park, válec, vedadlo, hever, zlomenina, žeber, kufr, fofr, kofr.

a říkejte mi voda. Krenout pijat, nechoďte chlapci pijat. Mámo ven bágl, motoru transkej lágl. Loudon, don, ven, nejde ani tachometr Honda.

Po startu hned jak lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a odhladuje mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řekl si přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem, ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hleda, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlézt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak není špeku, tak nesu vykony. A kdyby jsem byl dajny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu.

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznám. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko. Chladně a krásně, jenom jsem řekl, půjčím ti kabát, holčičko. Není mým zvykem oslovit

Bylo to zvláštní, všechna ta slova. Vyslovit pro mou neznámou. Je z Vysočiny skok od ta slova.

Jako já tenkrát dlouho jsem váhal. Pozvání rande, jen to zkus.

Julie, ta naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru chlap na klímpr jenom pro nás.

co ty jsi měla ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara. A každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem

Kaj pronás tuhle píseň zvony. Julie a naši lásku dělí půl palcová mříž. Julie, to zmínila se doba a my jsme Clyde a Bonnie. Julie, je konec, ale my dva jsme si blíž a blíž.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí je někdy prý zámek, mlhou a suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

zvednu to já, anebo on. Já ani málo neznamená, chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion.

0: Le napori v mozi komerce. Radio Folk.
1: Kdybych dokázal přemluvit čas,

na parketách zůstaly, pravda je tenká, černá šmouha. Na schodech stopy, jako by ještě dýchal, za dveřma na dvůr, tím letá strouha.

Dny a týdny škrtají, život si letí, vypadá jasně. Na tvoje fotky dívám se už jen potají, v noci v půl třetí píšu ti básně. Uběhlo pár let, vzpomínky se točí pořád dokola. Chci tě zas vidět, nebo aspoň strašně nahlas zavolat. Lásko, vrať se mi, vrať se mi.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

postavím ti zlatou chýž ze slov nesplatných v době. A vím, že mi pak odpustíš, jenže kdo odpustí tobě.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

příběh, po kterých kráčím, hledám tajemství, jak skončit, kde začít, jsou.

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

překvapení. Nic převratného totiž ve mně není. Jsem jak včela, marně toužící po medu. Bez mého čela není moc věcí, co dovedu. Ostuda rodu, nerudná už od porodu. Myslící

to už stačí. Já se omlouvám všem zklamaným očím, co si přejí, ať už brzo skončím, brzo skončím, brzo skončím. Dobrý den, ladies and gentlemen, jsem podle hesla skautů na vše připraven, na to, že kritici mě budou proklínat, že pro ně budu nafouknutá bublina, bez stavu, bez tíže, však s krátkou dráhou do letu, technické potíže provází půlku koncertu. Studnice vědění, kde ani kapka není, až člověku se chce řvát splný.

Vážení posluchači, jak už jsem řekl, není moc, co bych vám řekl. A proto místo další sloky vám zahraje solo akordeon.

Tím bolest v kostech, vždy když leje, máme po radostech, lásko zleje. Umíraj mi buňky, to jsem dopad, nemůžu pít truňky, kurník šok.

kvůli břichu. Pod žínama spodky svého ujce a místo flašky vodky piju jujce.

0: boku, tak děsně chrápu. Penze je daleko, mládí v čudu, plápolá moje svíce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jo, vidím to jako dneska. Stála u silnice s cedulí směr Praha. To musíte do protisměru, slečno. Vezmu ji do Brna. Co by? Velkoměsto jako velkoměsto, ne? Sedla si ke mně dopředu, kouknul jsem přes rameno a já ucítil kořist. V duchu si říkám, nakrmím ti ucho, tvoje krásný levý ucho. A už...

0: hodně trapnej, ale hezký docela.
1: Zkoušel to na mě fest.
0: Díra do hlavy, průvan, no znáte to. Zkoušel dělat romantický ksichty, ale vypadalo to spíš jako když má něco se zubama.
1: Otevřel okýnko a jeho háro vlálo 80 po dálnici.
0: Dává mu svoje číslo a v duchu si

0: bylo nebylo, za sedmero hřebíky. Jo, to jsem vám neřekl, tu holku jsem si nakonec vzal. Dneska tu sedíme vedle sebe na zahrádce, o pěkných pár kilo šedivější. A náš kluk volá z auta.
1: Nečekejte na mě s večeří, nabral jsem stopařku a jedeme na Prahu.
0: Kruh se asi uzavírá. Jestli ten kluk je po mně, tak zrovna teď.

to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, ráda jsou nelichotivá, znáš to, jak to bývá.

každý chladný vítr jednou do fiči a každá mánička jde někdy k holiči. I oceán má někde svoje okraje,

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova. Jenomže každý velký požár jednou dohoří a každá zeď se jednoho dne rozboří.